Kubica zasportuje, rozvostume pozvalje, mikrofon ja všimný mám, to mi ja šitko povedám. Bužno lada straunišča, z kabiny čanu holiča, čorna dama pritkuje, vyšk ma hižo veruce.

0: Ali, z česej delje přihali.
1: Jednatka vyvastočka.
0: Jednatka vyvastočka, jednatka vyvastočka. Všeklipaná Monika, všeklipaná Monika, Monika.

0: Nicht an mir, na postet mich.
1: Serbski Roswurs. Boyesche. Studio Blanka Funzela.
2: Svoje jubilejne peča 20 letne vuse vanje ma dženca serbski televizijni magazin Vulatka z čelaka MDR. Po hodžinske vuse vanje pokaza so juno v obmesac, one v obšija pšinoški ze šelakih v obvuku serbsko živjenja, stajne zaso pak bihu tež monotematiske vuse vanja, napšikvat v Europjađe, v serbskim živjenju Berline a Praze, kajš tež v koncu druje svetoje vojne serbske vužice. Jubilejny pohodzinski film, kiedyś nastawa tukwilu z pomocą KI, wusowa wulatko w novemberskim wudaczu, kotrymż dże wo wupuczowanie Serbu do Ameryki. Na wówiazaniu wuczomniku budyskim niemsko-serbskim ludom dziwadle miesze sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer Czera swiedzinsku narycz, a przepoda zromadnie z okresnym okresnym remeselnickim mistrzom 12 najlepszym absolwentkam a absolwentam wuswiczenia. Cokone 29 młodych remeselników a wukowanych przekupców przyjmowaše po wuspiesznym zakończeniu wukowania konczne wuswiczenie. Między nimi są reznice, pekario, blidario, cechikriario, fachowe przedawarki a mulario. Na Wužijskim festivalu je so tuten tydženju odmiva premiera, prapremiera inscenacije Der Ausweg se zvuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich pod titulom Ein Kommentar je Mira Nacuščina do serbšine přeložila. Studentša dživadelnistva Maxa Reinhardtového seminára z Vína, mez nimi jich profesorka Anja Timanua a hostčo predstajšo hudžbne dživadelne program v Teluxu v Bivej Vodže. Dalše predstajenje je dženca večo. V Horni Vužice trenuja od džencnišeho fachovce za komunikaciju vojska, kak so letaki se z balongami rozdjela. Na zvučovanju z menom Eagle 1 vobdžili so njeđe posta vojaku a džesač jezdžidvu, kajš krajne komando Sakskije na naprašovanje serbsko rozvasa zdžili. Ve přichodnem maj tydženju maj dađa vojace balonge hač do 5 km visoko stupač. Potom so nad cílovými končinami letaki odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijami za namakarju. V nuzem pađe informuja so z letakami ľudžo, kiš bydla v ledma přistupných končinách. Kamentný dom Budešine svedčí leca svoje peča 30 letne v obstače. Vulku jubilejnú party zmeja dženca sociokulturelným centrum je na Kamenskej droze, mez druhým se stopomnenkami na nedeše, kajš tež aktuálne projekte. Tute sađeja na kulturnú mnohotnosť a čestnahamtský angažemang predvšem mladých ľudí. Veršk džencnišeho svedenia ste koncertaj skupine Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy 29-letný Harald Muller, kýž má české korenie a naviduje kamentný dom od sreč Julia. Na 30. drastových výkách tuton konc tydženia historickým starým ještě Gredingu, blízko Ingolstadta, vobdžila so tež serbské jutrune zpěváky z Delní Vužice a Slepoho. Maja tam svojské stejnišča a prezentuja so na vobymaj dňomaj tež na jevišču. O tym informuje Nadine Adamowa z Janšojského muzea, kotraž je přebyt k serbských jutrunych zpěváků organizovala. Na 100 stejnišťach poskyčuje nádobnú drastu, drohotné pfáty a drobné tvory. Drastové výky ve bajerském Gredingu přičahuje kožé leto tiež nadregionálny program. A to bych upojistče, kýž namakače na našich stranách ve internete a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pokomikne 14 stopňujú ve mieste bio dňa viecik přibiera a přitrúža so tiež mročele maximálne 21 stopňu dženca. Júdce potom startujeme se svunčkom, potom pak znova mročele k nám přičanú 19 stopňu a pondelu takhle v okolo 20, 30 dňana.
0: Na Pučach so ničo nestawa, tuž dobro jezbu do dženstnišeho rania.
1: Serbski rozvoz.
0: A ne zabudźće svoju cetlku, kišće se napisali, když chcete nakupovać ječ 4 po napu sedmiche.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Hej, tak spěšně so one minje tute lečo. Beachtura je nimo a šice sú zaso nadžele abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to sluša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedžeť, što sú v lečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživine. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Nic sabe. Buongiorno.

Dwie minče je potřebilky na sedomě so informovat vo serbských ludových instrumentách, što je rinčeho, so raz rozmovieč a ladač na dude abo tež na tarakavu. To zoniče jutce vjace vo typických serbských instrumentách a tež vo pokadže serbskeje ludovije hučby, dež mače zajim to prošu vás do parka Vučinku, to je ve vohozach jutce vod popřipoudnia 2. maj, sú tam hučnice namiestne a vám všetko kovo-bokovo rozkvadu.

0: Pečminčinu do sedmiše.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianka Vincena se spančiť z Kukova.
2: Dženca, na soboče, máme snáno kvílku, zdychnenčko za sebe. Hara zajšvých dňov je za nami. Proste čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Dosos vúchač. Što nietko rúnie triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama rúce. Brneš svišu šiedne veľa horkých povestčov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Užívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme z nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde mávem sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme rúce, přimierič. Když dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutým zmysle přeju nám čenc mírnu kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a v okomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
0: To praj Bianka Vincena z Spančic-Kukova v nadavku tamnejšeje farskeje vikarie. Zimenčine do sedmechie.

menšenia po biedl k navosom je. Samo so tiž vo sebe spočat k leta, abo by na leču poščič sošeja, lakých ječov zdače, so se prajče noha je zomu, tiž zas čevo raz tak pravje předechač a šo to puščič, što iš netreba. A s čeve so znano tiši, že razy s podžilnym posčenjom zabirali, što reka podžilne posčenje, to potom nie cele tak rube a tiž akuratne byjanit ko tak sformulowała, kaž posčenje po Buchingeru napšikvat. Podžilne posčenje reka, zo so napšikvat ve porciach zminiš zo pône porcie nezieš, tiež poladaš, što máš z cima na taloru, no a je zo snano tiež jenu cautu menejiš, za to ráde tiež sad a zeleninu a tak tiež svoju ječ kontroluješ, to menuja fachuci po takým podžilne posčenje a tiež na to, čevo reaguje, když pytne, no haj, ja nemám tak veľa muky ve sebi přes chlieb a cautu, ale na soboče stano nochceme to parovač čerstvý pekarský chlieb a caute, no haj, tá môžeš so tute podžilne posčenie přesunieť na vosrieč týdženia. Pospyt je tla to hudna. Sie menschen ne Bobbiedel knapp aus.

Eros Ramazzotti. Vosso menci no do vosso mechi, utro ne jac, se sa renci, utro ne daeski postro. Genza svici drežansko-mišnjanski biskop Heinrich Timmer eva slibone jubilej svoje biskopske svičizne. Genza napojednačih v drežanske katedrali dosče na vosebite svečenske kemče přeprošeni. V drevcach sviča vesne svečen juce, a to jižo od popši podnja, zromadne svečič, kulturu doživič, v ljubosču, maja tež vesne svečen dženca a juce, a štú so hori za staru ratarsku techniku je tam do podnja od jednačich vútrovne vítane. No ja jo viem, zo je tojšto ľudži, kýž si tež raz tajku techniku vobláda, a v ľubosču, no zaujesče dlho jace pobyli nejste. Na areálu okolo Horčanského sportnišťa odmieje so zaso jechanský a skakanský turnier Sakské mištostva ve mnohostronským jechaniu, a to U21, po takým trochu močich jechariu, prúvania zmia ve dresúrie ve skakaniu, přespolným jechaniu, a to dženca a juce, stajne od rana 8, po takým za nekotre menšine punželus, hač do navečora a nedželu popúdňu vubidžuja so zaso zapšahy a dosť poskytku za najmenších ľubovariov koní, potekým za naše deči tam tiež zmeja. No i to doječte si rad ľubie dohoku a pohoňujče tiež močich ješariu. Veronika Kalinuč, Cynaspiwa.

Sanusi Bobšiče, Reinčikove, Zis, Rani Hudbo, Moj Svicaverči, Andrea, Špitanko, Espiwa, Julia Jankovscena, Avusmuš, Skupina. A snano, Bobšiče si samo snedajn rano nitko vonka v Nazarodje na vašej terase na balkonje abo prostče na moje stulčku, před durjemi a sluchajte serbský rozvoz z hudbuky so hodí Frank Vesela zpívá.

Ještě začmí činu po vosem je. Dos čeve pojezdčach svyšeli, maja tyš lica zaso, hač runiš skromny samski podžil na Vužiskim festivalu pokazaja tam dženca večo napšikvat na po vosem ich. Znova hudžbno dživadvoje program Der Ausweg, v kotrimž zaklinči tyš tekst Franza Kafki Serbsce, od Mirane Cuščce neje a predstajane od dživadželnice Anje Timanoje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
1: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizijni magazin Vulatka z Čelaka MDR. Pohodžinske vusovanje v obšija přinoški ze šelakih v obvuku srpsko živenja, ale tež monotematiske vusovanje, kajž napšikvat v Europjađe abo srpskim živenju Berlinja a Praze. Jubilejny pohodžinský film, kýž nastava tukvilu s pomocou KI, vusova Vulatko ve novemberským vodaču, ve kotrymž dže vo vupočovanie Serbu do Ameriky. Na Vúžejským festivalu je so tutem týdženiu odmýva prá premiéra inscenácie Der Ausweg s vúryskami textu Franza Kafky. Jeden z nich je Mirana Cuščcina do serbšiny přeloživa. Studenča dživadelníctva Maxa Reinhardtova seminára z Vína, mier z nimi tež jejich profesorka Anja Timanova a hostčo, predstajíšu hučbný dživadový program ve BV Vodže. Dalše predstajenie dženca. Horní Vúžice trénuja vo dženznišeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky s balónami rozdžila. Přitom jedna so vo zvučovanské letaky se symbolom a informáciami za namakariu. Nuzom páže informuja so s letakami ľudžokýž bydla v lietma přístupných končinách. Kamentný dom Budyšine svedčili sa svoje peča 30-letné vopstače vulku jubilejnú party Zmeja Dženca, verš k ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Jank a Hanka.
0: Serbský rozvoz.

Na, so serbiatisch, sakonja horia, wotem ne trebam vam povedać, vosebitisch, sakonja ze sport. A nic jenoš, či vulce, a starši, a nazoničiši, ale vizotisch, či kis su pot visti starobni skupinu, menujce u 21. Na arealu vokovo hočanského sportnišča, tam vodme je so vod dženznišeho ranja, menujce za so jechanski a skakanski turnier, Sakske Mistrstva to reka ve mnohostronskim jechanju. Nohaj a vod ranja su tam hižo duce, zo bychu zvožili pruovania ve dresurie skakanju, přespolnym jechanju dženca a juce. Stajne vod vosemich hač do navečora. Nohaj edyš ceče so juce nadživač a vobladač při vubidžovanju zapšahosče popodňu tež vutrobne prošeni. Přijetče do hoku s com tes svojbu, tež s tými najmenšími za nich, je tež tožto zabieres přihotované a vodní tam tež nebudeče.

0: Zbožné slovo.
1: Dženca Bianca Vincena z Spančic Kukova. Dženca, na soboče máme snano kvílku zdychnenčko za sebe. Hara zajšvrch dňu je za nami. Prostej čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Dosos vúchač. Što netko runie trebam. Múdrosť indiského mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama ruce. Brneš svišu šedne veľa horkých poviesťov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Užívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme z nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde mávem sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme ruce, přimierič. Dež doveriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnú kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a v okomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
2: To praj Bianca Vincena z Spančic Kukova ve nadavku tamnejšeje farskeje vikarie.
3: Ja mám ilúziu, za posmilku zuju, do kutných miesočov. Za džen sa přečelne, přičel svin na leče, Sasa strovime. Ja mam iluziju, zoje noj stvarinje,